Pekné ránečko želáme z fanrádia. Meninová pesnička nás čaká. Predstavte si, Hortenzia v kalendári, okrem toho Hortenz, Oswald, Milivoj a Snežana, ale iba Hortenzia má pesničku.

len slnko a deň, nad cestou víry prach. Dievča v okuliároch máš, celý svet máš.

a noci kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.